Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký páteční den, posloucháte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Nikol Hlaváčová. Dneska nám v kalendáři píší 22. května a svátek nám slaví Emil. Emil je jméno latinského původu, pochází ze jména římského patricijského rodu Amelius a jeho význam se vykládá jako soupeřící, soutěžící, horlivý či pracovitý. Emilů v České republice nemáme moc. Pouhých 7,5 tisíce mužů toto jméno nosí. Já doufám, že váš páteček probíhá podle plánu a že tak to bude probíhat až do konce.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město dokončilo jeho revitalizaci, která vyšla přibližně na 2,8 milionu korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průleska i lavičky pro rodiče. Revitalizace navázala na úpravy, které v lokalitě proběhly už na konci loňského roku. Z prostoru zmizely původní herní prvky, starý mobiliář i nevyužívané sušáky na prádlo. Bezpečnost na hřišti zajišťují dopadové plochy z pryžového lití o rozloze 135 metrů čtverečních. Město upravilo také okolní hřiště. Přibyly zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které usnadňují přístup k jednotlivým prvkům, 6 laviček a odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.

0: Kroměříž. Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masíruji, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: a Meta Linda. Nebo hovega.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce s Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

mě donutíš a bez mrknutí půjdu mezi lidmi z práce, boss. V létě v zimníku

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče

0: Že ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
1: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Servis, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: www.radiokroměříž.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou tichší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já...

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 čtyři díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.

0: Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
2: Jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše. Její duše

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroën.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. All I know is that we can't be together.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne včera. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I teď se skvěle osvěží.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedlem

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém Seat Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

tam, kde Štehrá před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

0: SM? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se první červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing or is it all just for show?

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance od mikrofonu na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je z dob dávno minulých konkurent, ale samozřejmě i kamarád Roman Hambálek, šéf a zakladatel kapely Forum. Romane, čau, čau.
2: Čau Lupo, moc rád tě vidím a zdravím taky všechny tvoje posluchače, věrné posluchače Rádia Kroměříž.
1: Romane, pojďme prozradit posluchačům, co jsi vybral jako první písničku, kterou tuhle hodinku s tebou rozjedeme.
2: No, abychom tomu dali takový nějaký styl, tak já bych začal na začátku. Forum vzniklo někdy v roce 85 a od začátku, možná ještě než vzniklo, než dostalo svůj název a než se postavilo před lidi, tak skládalo pořád nějaký vlastní písničky, vlastní texty. A než se dostalo do studia, uběhl nějaký ten rok, tenkrát to bylo složitější. A já bych chtěl vlastně ukázat písničku první, kterou hrajeme dodnes a kterou jsme navštívili studio Barbarella v Ostravě. A natočili jsme tam několik věcí a věc, která vydržela dodnes díky posluchačům, se jmenuje Černá nebo bílá.
1: A já už teď jenom popřeju příjemný poslech.

0: Je tady další vstup a než se začneme bavit o další písničce, kterou si vybral můj dnešní host Roman Hambalek z kapely Forum, tak bych chtěl, Romane, chtěl bych tě pochválit za ty vokály, protože tady to je opravdu, zase cítí tím novákovským vokálem, vlastně na Přerovsku všechny ty kapely dodnes dodržují ty nepsané pravidla těch vokálů. Mně se to strašně líbí a miluju to. Ale pojďme dál a pojďme si představit teda tu další písničku kapely Forum dnešního rokového žvance.
1: Tahle ta písnička vlastně vznikla na těch našich Big Beatech, protože kolem dokola bylo spoustu párů, které vznikaly, které se rozcházely. A jak jsme se tak na ně dívali, tak když si mě napadla jeden takový refrén, protože já obyčejně všechny věci, které dávám dohromady, tak já jsem refrénový a to prostě jak jde refrén, pak už to jde všechno samo. A napadl mě takový krásný refrén, holka si v tom za tom lítáš. Písničkou hraje taky spoustu jiných kapel a je to hit, který to prostě žije s náma po celou dobu, po celých 40 let, vlastně už dneska 41 let. No a tu bych je strašně rád, kdybys dneska pustil.
0: Já ji strašně rád a bude mi taky ctí dneska pustit posluchačům rokového žvance. Kapela Forum, holka jsi v tom. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Dozněla skladba Holka jsi v tom mého dnešního hosta Romana Hambálka a kapely Fórum. Teď se tě ale, Romane, zeptám, nějaký ten životní muzikantský příběh, kdybys mohl, protože ty příběhy tady posluchači mají rádi. Máš něco ve svém rukávu?
3: Máme plno příběhů, ale já si vždy vzpomenu na to, když jsme hráli v jedné krásné výšce kousek od Předova, úplně v začátcích. Bylo plno, byla vynikající atmosféra, možná někde kolem půlnoci to letělo a najednou za mnou místo nástrojů kytarových, basových něco zadrnčelo, ale tak strašně, že jsem myslel, že padá strop. A on to náš bubeník propadl praktikávlem, propadl do světel, propadl do mlhy a zůstal tam viset. Přerušila se akce, vytáhl se bubeník, trochu se očistil, spravili se bicí a hralo se dál.
2: Já si myslím, že tohle se stalo minimálně všem kapelám, aspoň jednou za tu celou éru. A ty, Romane, s kapelou Fórum máš hodně, hodně dlouhou, takže pojďme teď vybrat, zavzpomínat a vybrat další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Fórum udělalo spoustu pomalých písniček, nebo napsal jsem spoustu pomalých věcí a jedna z nich je taková, kterou znat Fórumu patří a znají úplně všichni. Když řeknu růže, tak to je synonymum v podstatě Fórumu. A ta věc nejenom, že se hraje od začátku, dříve byla kytarová, dali jsme novou aranž, aby měla klávesy, pěkný vokály, všechno, ale ona se prostě hraje opravdu od první akce a dodnes ji všichni žádají a vyžadují, aby byla. Prostě, aby na konci zazněla růže. Já když ji dám uprostřed, tak ji stejně musíme hrát na konci znovu. Na koncertě, na závěr, všude, kde se lidi baví. No a měla taky to štěstí, když jsme ji kdysi pustili do rádií, někdy v roce 98, jsme jezdili s CDčkem, většina těch moderátorů si ji vybrala a vyhrávala jednu hitparádu za druhou.
2: To mohu potvrdit, protože si to pamatuju tu dobu, kdy tahle písnička vyhrávala hitparády, ale já jsem chtěl říct, že jdeme v dnešním rokovém žvance, jak šel čas, Fórum jak natáčel ze začátku, teď se posouváme trošku dál a mohl bys prozradit vlastně, kde se natáčela tahle ta písnička, tahle ta pecka kapely Fórum.
3: Tahle písnička se natáčela ve studiu, ne takhle, jak to vzniklo? Hráli jsme se spoustou kapel a jednou jsme hráli s Milošem Doležalem. Seděli jsme v zákulisí, povídali si a on potom sledoval náš koncert nebo naše vystoupení a říkal, vy hrajete spoustu vlastních věcí, přijďte něco natočit. Bylo to někdy v říjnu, pamatuju si to jako dnes. A tak jsme se domluvili, no a myslím, že 7. ledna jsme sedli do auta, zajeli jsme k Milošovi, přivezli jsme dvě písničky, nakonec jsme jich tam natočili 5 a za 2 roky nebo za rok jsme tam byli zpátky s další 10. No a právě tam byla, první z nich byla Růže a pak budou následovat ty ostatní, který bych rád, aby si poslechl a posluchači si poslechli.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A tohle to je to pravé ořechové, protože jak tady o tom vždycky v rokovém žvanci mluvím, když mi stojí chlupy na rukou a jinde, tak ta písnička stojí za to a tahle stála za to opět ta husina. Mně se tahle písnička vždycky líbila i v těch hitparádách, když jsem to sledoval, ale pojďme už si říct, protože teď písnička, kterou si pustíme, bude trošku úplně jiného tempa. Tomu existuje taky videoklip, ten jsem viděl. Jak jsme se bavili, k tomu je krásný příběh, který bychom teď posluchačům Rádia Kroměříž rokového žvance mohli říci, protože to je bude zajímat tak, jako to zajímalo mě.
3: Bude to trošku kvapík a měli jsme chuť udělat taky nějaký videoklip. Musím říct, že nám s tím Miloš Doležal velmi pomohl, protože zvedl telefon a zavolal člověku, který se jmenoval Beránek, myslím, a že točí klipy Kabátům, čo jsem se lekl, Lucí, tož to už jsme byli úplně vedle, a najednou byl v Přerově, seděli jsme v pivovaru na pivku a povídáme si o tom a říkáme mu, že bychom chtěli natočit klip na Růži. A on říká, jo, ale chlapci, já jsem poslouchal to CDčko a tady ten kvapík, to se mi snad jenom zdá, já mám na to nějakou takovou myšlenku, to bychom mohli udělat. Já vám pošlu, co by tam bylo, vy přijedete a natočíme klip. Tak jsme na ně natočili klip a taky tu písničku Random.
2: Já bych ten klip doporučil všem posluchačům, opravdu stojí za to, ale opravdu až po té 20. hodině, kdy s dnešním rokovým žvancem skončíme, tak pak se běžte podívat. A teď teda skvělá pecka, to se mi snad jenom zdá, kapela Fórum.

0: Zaplétaný, zakletý jeden člověk, muzikant, kterého já si opravdu hodně vážím. Já ho tímhle zdravím, tak pojďme prozradit autorství téhle skladby.
1: Tak další písničku je takový otisk Holešovska, protože tam byl Jarda Prchal, baskytarista, který s náma hrál několik let, a ten přinesl do studia písničku, kde neměl ten text úplně tak, jak by se nám líbil, ale společně jsme vytvořili, celá kapela jsme vytvořili text, který to potom s náma táhla, který vlastně byl o nás. O nás a o tom, co hraje. Jmenuji se Big Beat.
0: A my si teď pojďme pustit tuhle skvělou pecku, která už v žilách fanoušku kapely Fórum dávno koluje, ale my teď vstříknem taky posluchačům rockového žvance Big Beat a Fórum.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Dozněla skladba Big Beat, ale teď jsme v takovém tom inkriminovaném místě, kdy zazní písnička, kterou já opravdu od kapely Forum miluju. Přiznám se ti, Romane, že tahle písnička mi byla taky inspirací pro mé skládání mých písniček.
2: To jsem rád.
1: Opravdu skvělá věc a tady ta laťka je tak daná, že zkrátka to už nejde vlastně líp udělat. Já se toho držel a vždycky, nebo jednou za čas si ji pustím. Ten prvotní nápad té skladby je tak bombastický, že vlastně fakt to nejde líp udělat. Ovšem, pojďme už prozradit posluchačům, o kterou tu inkriminovanou písničku vlastně jde.
2: Jsem rád, že se ti líbí. Je to písnička Nebreč. Nikdo nevěří, že ta věc byla kytarová, protože když jsem ji v 16 letech dělal, tak byla opravdu kytarová, ale ta aranž časem se tak nějak protočila, až jsme s ní udělali tenhle ten song, a tenhle ten song se líbí, hrajeme ho stále, a když se někdy objevím na nějaké jiné akci, tak z dálky slyším, že kapele se líbí taky, protože ho hrají, mají ve svém repertoáru.
1: Já bych je osobně taky rád hrál, ale nebudu se do toho pouštět, protože kdybych použil to sprosté slovo, nechtěl bych ji pokazit. Ovšem teď posluchačům rokového žvance strašně rád pustím, protože tuhle písničku opravdu miluju. Nebreč!

0: Nevím, jestli jsou taková citovka, ale asi tu muziku nějak cítím celým tělem a teď mám tu husinu i na zadku. Já myslím, že pro kapelu Forum je tohleto ta nejzásadnější a nejlíp udělaná písnička, zaranžovaná tak. A nebudu daleko od pravdy, když prohlásím i u fanoušci, že tahle písnička je pro ně ta zásadní. Jak jsme se bavili, Forum už má 41 let, ale tahle písnička je daleko, daleko starší. Můžeš klidně prozradit posluchačům, i kdy tahle písnička vlastně vznikla.
1: Přes 40. To znamená 44 let přesně, pokud to chceš vědět úplně na rok.
0: To jsme opravdu tak staří. Je to palba, no, to takový roky hrát. Ale teď se posuneme v čase a poskočíme, dáme si ty novější věci kapely Forum, kterou si vybral jako další.
1: Přeskočíme do nového století, dostaneme se až do studia Bomb Jack k Vaškovi, což byl zvukař, který s náma asi 2, 3 nebo 4 roky jezdil a přitlačil nám k tomu, ať taky natočíme nějakých pár skladeb. Domluvili jsme se, stavili jsme se, bylo to 4 písničky, nakonec to bylo celý CD. A já bych rád, aby tady zazněla věc, která je úplně první na tom CDčku a která se jmenuje Jedeme dál.
0: A to už bude ten našlapanější zvuk, jak jsme se o tom bavili, protože z Bumžeku vždycky ten zvuk vyjde, ty písničky vždycky našlapané, takže připravte se na to opatrně, na to volume a jedeme dál. Kapela Forum.

0: Já musím teď posluchačům říct, že Roman Hambálek, můj dnešní host kapely Forum, tady není sám, má tady svého syna a mně se strašně moc líbí, jak ho synátor během písniček upozorňuje, co má říct a tak dále. Je to strašně pěkné, jak ho navádí každým slovem, co aby tam neto a co aby se řeklo, co by se neřeklo. Je to strašně pěkné, vlastně takový manažer. Tomáša jsme zatím nepustili ani ke slovu a myslím, že to tak zůstane, protože jsme se s Tomášem domluvili, že přijde i syn. Jinou kapelou. On sice hraje s tátou ve Forumu, ale má těch projektů více a je to výborný multiinstrumentalista, muzikant všech nástrojů a já se s ním domluvím ještě na tom, aby mi pomohl s nějakýma těma mýma nahrávkama, protože jak jsem slyšel ty nahrávky a co jsme tady probírali, tak opravdu má ten vkus a pro nás starší vlastně je hodně inspirující.
1: Ještě k tomu Tomášovi, já jsem taky rád, že tady je, protože jsme se úplně náhodou potkali, když jsem měl autem a říká, kam jedeš? Říkám, za Lupem, pojď se mnou. Tak jede se mnou a teď tady jsem tam se na mě podívá a řekne, a já mám rád názory těch mladších a u kluka úplně to beru, protože je to muzikant a tělem i duší a jsem za to rád. Další písnička, aby jsme se k tomu dostali. Tady jsme se inspirovali, nebo v textu jsem se inspiroval strašně pohádkou. Na tuhle písničku jsem napsal asi 3 texty, než se mi docela líbily a dokonce ve stylu jsem ještě, nebo když už byla z poloviny natočená, tak jsme přidali jednu sloku. Ta písnička se jmenuje Čerti čerti, není dlouhá, ale je to pěkný kvapík.
0: A já to mohu potvrdit, protože už teď mi poskakují nohy a všem, kdo mají rádi, je opravdu rychlý tempa, nářez. Zvedáme zadky a jdeme zapařit.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Je tu další vstup a v tomhle vstupu s mým hostem Romanem Hambálkem z kapely Forum bych teď chtěl vzpomnět, protože v těch dobách dávno minulých za Komančů jsme vlastně já v Presech a ty s Forumem vlastně hrávali těch koncertů nebo zábav 100 a více za rok, což je v dnešní době vlastně nemyslitelné. Hrávali jsme poctivých 6-7 hodin, byl to nářez, nášup, ale byli jsme mladí. Jak to máš teď?
2: No, my hrajeme v podstatě stále, nikdy jsme žádný rok nevynechali a jelikož hrajeme hlavně pro radost, takže nám je v podstatě jedno, jestli hrajeme zábavu nebo koncert. Ale když hrajeme nějaké koncerty na velkém pódiu, tak je to samozřejmě takový zajímavější, vybíráme písničky ty nejlepší a hlavně ty, které se líbí nám, ty, které se líbí lidem. A někdy přijde nějaký kámoš, řekne, já vám z toho udělám aspoň nějaký sestřih. No a na jednu, kterou budeme poslouchat teď, jsme udělali takový sestřih ze všech těch koncertů a udělali jsme na ní takový živý videoklip. Kdo chce, najde si to na YouTube a může si to pustit a podívá se, jak jsme hráli na velkých pódiích a tu písničku si může naposlouchat, aby potom slyšel na našich Big Beatech. Jmenuje se Našel jsem tě.
1: Opět budu apelovat na naše posluchače, běžte se podívat na tenhle klip, je opravdu skvělý, ale až po té 8. hodině, kdy skončíme, což už je vlastně za chvíli, takže teď pojďme na tu skvělou pecku kapely Fórum. Našel jsem tě, příjemný poslech.

0: lásko, mám tě rád.
1: Tak tady opravdu byl ten silný refrém, o kterém jsme se bavili, že to uděláš. Pak to pustíš do lidí a oni paří a pamatují si to. To je vlastně typický styl pro kapelu Fórum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Teď ovšem trošku zpomalíme, dáme si pomalejší věc a o té už nám víc vlastně Roman poví sám.
2: Písnička, kterou jsme hráli strašně dlouho vlastně a nikdy se nevlezla na žádné CDčko. Až v roce 2020 dostala svoji šanci a prosadila se. Bylo to tak, že mladí, to znamená Tomáš, nejmladší člen kapely, tomu dal trošku jinou aranž. Nám se to tak líbilo, že ta písnička se prosadila právě na to CD a proto ji hrajeme i v tom duchu, tak jak to Tomáš vymyslel.
1: A to se bavíme a zároveň si pustíme tuhle skladbu s názvem Raj na zemi, kapela Fórum.

0: Dnešní rozlučkové finále s kapelou Forum, respektive mým dnešním hostem Romanem Hambálkem, šéfem, skladatelem, textařem a zakladatelem kapely. Romane, já ti moc krát děkuji, že si vážil cestu a přijal pozvání do rokového žvance. Bylo to s tebou úžasné povídání, zavzpomínání na staré časy a za tu krásnou muziku, kterou jsme tady pouštěli dneska, tak tobě i bývalým členům, samozřejmě i současným členům, co jste vlastně vy dva s Tomášem, ale je tam kytarista Rostia a bubeník Jirka a všem vám patří do rockerské žákovské knížky a podotýkám právě jednička s hvězdičkou.
1: Já taky moc díky, bylo to strašně příjemný a fajn, opravdu mě to moc bavilo s tebou a poslední písnička Hlámeš nade mnou hůl je takový koncertní otvírák, protože všichni ji znají, ale jinak si ji můžete pustit na Spotify a na různých platformách. Budeme se na vás těšit a aby jsme společně si užili hraní Forumu. Čau, mějte se fajn.
0: Romane, ještě jednou moc krát děkuji, děkuji taky Tomášovi, že přijel s taťkou a všem posluchačům Rádia Kroměříž potažmo rokového žvance. Posíláme na dobrou bezbolestnou noc nádhernou věc kapely Forum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Lámeš nade mnou hůl. Tak mějte se krásně a příště naslyšenou. Čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technoglie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Tak mi to teda nandej. Nandej.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.

0: Podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: 103,3, 107 a 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například Slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův prakodrab ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Krom Radio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského